Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Příjemný dobrý ráno při poslechu Color Music Rádia vám přeje DJ Freaky. Časomíra tady ve studiu ukazuje 6 minut po 8. Dneska je středa 29. července a svátek nám slaví Marty. No a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude. A podle meteorologů nám dnes tedy slibují jenom a... pouze slunečno. Ano, přátelé, krásný hit parádní den podle meteorologů by měl být ten dnešní středeční, a to s teplotami po ránu 12 až 16 stupňů. V odpoledních maximech potom můžeme očekávat 30 až 32 stupňů. K večeru se ochladí na 24 až 27 a přes noc potom teploty kolem 18 až 22 stupňů. No a hned jako první informace tady píšou, že střední Evropu sevře tepelná kupole. Ano, do Evropy se rychle šíří nová vlna spalujících veder. Přinášet jí bude meteorologický jev označovaný jako tepelná kupole, která se tentokrát na delší dobu usadí nad střední Evropou. Teploty mohou lokálně vystoupit až ke 40 stupňům. Ano, přátelé, slibovali to, už je to tady dneska, tedy ještě maxima 32, ale bude to tedy ještě stoupat. O víkendu by mělo být opravdu vedro, tak my už víme, jak to vypadá, protože to nebude tenhle rok poprvý, tak to je jenom taková předpověď, abyste věděli, že počasí bude a pravděpodobně bude dost žhavý. To jsou informace o počasí, teď ještě o dnešním programu. Čekají nás dva hudební sety, ten první už odstartoval, věcí od Jurassic 5 do Influence, no a v tomhle rytmu a hiphopu a rapu se ponese celá první část. Ta druhá část, jelikož je dneska středa, ano přátelé, tak ta bude v rytmu diskotéky podle Frikyho. Frikotéka, tak jak jste zvyklí, novinky z posledních 7 dnů v rámci taneční muziky s těma známýma riffama, popěvkama, ale třeba i trošku něco, co není tak známý, ale já si takhle diskošku představuju. To bude druhá část mezi 9. a 10. Před 9. a 10. taky na řadu přijdou rubriky, potažmo jedna v premiéře a repríze Frikolora Infos. Ano přátelé, tyhle informace z internetu ani dneska nepotřebujete, nechcete a neměli byste vědět. Plán je jasný, ranní rutina tady na Koloru už odstartovala. Já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno a příjemný poslech pořadu Frikolora.

frustrated, you got all this inside, it's gonna come out.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora, 32 minut po 8 hodině a já jsem opět vytáhl věc, která nás tady doma baví a která rozhodně do Frikolory patří. A nejen do Frikolory, ale už jsme ji hráli třeba v Ranním škrábání anebo v Dance Extravaganze. Prodigy a remix na Method Man a Release Your Dells.

On Frontline a samozřejmě MOP. No a já tady mám pár zdravic, prvotně zdravím Martina, ten píše, jo, ranní škrábáníčko, tak to samozřejmě byly začátky, krásný prý, ale tak díky za to, že někdo ještě pamatuje tuhle dobu ranního škrábání. No a taky pozdrav letí Malině a Mambě, ty poslouchají při cestě na letiště, takže zdravíme a přejeme šťastnou cestu. Posloucháš Color Music Radio? Jo, čeká nás další věc, tentokrát to bude House of Pain. Dobrý ráno vám všem.

tou skvadrou od Cypress Hill přes House of Pain, M.O.P., taky tady byl třeba Guru nebo Method Man a Redman. No a dáme si ještě jednu partičku Funk the Beast.

0: Pořad Frikolora, časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut pod 8 hodině. Dneska je, přátelé, 29. července a máme středu. Svátek nám slaví Marty a stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informaci o tom, že se nemusíme bát, protože počasí bude. A meteorologové nám pro dnešní den slibují převážně jasno a mělo by být krásně slunečno a to téměř celý den. Koukám, jestli někde nějaký mráček. Ne, nevidím žádný mráček, takže bez mráčku, opravdu slunečnej a ultra teplej den další, protože sice po ránu ještě 12 až 16 stupňů, v odpoledních maximech potom už 28 až 32 stupňů a k večeru se bude lehce ochlazovat, protože teploty by mohly být 26 až 30 a přes noc potom teploty kolem 18 až 22 stupňů. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. A pojďme se podívat, co nepodstatného nám dneska napsaly internety. No a včera jsem dostal několik zpráv, že tedy rubrika ohledně tedy vztahu chyběla, včera totiž nebylo nic ze vztahu, tak se k tomu zase opět vrátíme. Láska versus názory okolí. Jak velkou váhu dát kamarádům na začátku vztahu? Na první i na druhé schůzce jste si rozuměli, pak ale přijde obyčejné setkání s kamarádami a stačí jediná poznámka. Nevím proč, ale něco mi na něm nesedí. Najednou si začnete všímat věcí, které vám předtím nepřišly důležité. Přátelé nás někdy dokážou ochránit před špatnými rozhodnutími, jindy však mohou vztah ovlivnit víc, než je zdravé. První dojem z partnera si často nevytváříme sami, formuje se i v rozhovorech s lidmi, kterým tedy máme kolem sebe a kterým důvěřujeme. Láska už dávno není jen věc dvou lidí. Dnes si málo kdo nechává první rande sám pro sebe. Ještě cestou domů posíláme kamarádkám fotku, screenshot konverzace nebo hlasovou zprávu prvními dojmy. Zatímco dříve začínal vztah hlavně mezi dvěma lidmi, teď se do něj téměř okamžitě zapojuje i okolí. Stačí pak jediná věta typu tohle bych si já líbit nenechala nebo připadá mi nějak moc namyšlený a najednou si začneme celé rande zpětně přehrávat. Vybavujeme si, jak mluvil na číšníka, že přišel o 10 minut později nebo se možná až moc chválil. Názory blízkých lidí dokáže změnit způsob, jakým se díváme na člověka, se kterým právě randíme. Jak v magazínu Psychology Today vysvětluje psycholog Mark Travers, na začátku vztahu si totiž ještě nejsme úplně jistí, jestli jsme si vybrali správně. Přátelé někdy vidí to, co my ne. Když jsme zamilovaní, snadno přehledneme chování, které okolí udeří do očí. Kamarádka si může všimnout, že partner nenechá druhé domluvit, schazuje obsluhu v restauraci nebo mluví hlavně o sobě. No a tip, než si uděláte definitivní názor, položte si jednoduché otázky. Vadí to opravdu mě, nebo jsem si toho začala všímat až po rozhovoru s kamarády? Opakuje se to chování, nebo šlo o jednu nepovedenou situaci? Cítím se vedle partnera bezpečně, respektovaně a můžu být sám sebou? Tak to jsou otázky, které by vám měly dát odpovědi. No a my jdeme dál, další informaci, tak ta se týká 5 pozitivních zpráv pro rodiče. Dětem prospívá nuda, příroda ožívá a Česko míří do vesmíru. Máte někdy pocit, že jsou zprávy plné jen katastrof a špatných předpovědí pro budoucnost našich dětí? My bohužel ano, proto přinášíme 5 pozitivních zpráv, které připomínají, že svět se v mnoha ohledech posouvá správným směrem. Od šťastnějšího dětství až po velké sny o vesmíru. Za prvé, prázdniny bez programu nejsou špatné, ba naopak. Jestli jste letos nezvládli zajistit dětem tábory na celé prázdniny, nezoufejte, děti totiž nepotřebují mít veškerý svůj čas neustále rozplánovaný a vyplněný aktivitami. Nezisková organizace Let Grow, která podporuje větší samostatnost dětí a volnou hru, upozorňuje, že neorganizované hraní má pro děti řadu přínosů. Za druhé, proočkovanost dětí stoupá, UNICEF hlásí pozitivní trend. Podle UNICEF se očkování dětí v Evropě a Střední Asii po pandemii úspěšně vrací na původní úroveň. Stále více dětí je tak chráněno před vážnými infekčními nemocemi. Za třetí, ohrožené druhy zvířat se vrací do českých lesů. Návrat některých druhů zvířat do divoké přírody ukazuje, že česká příroda se postupně zotavuje. Za čtvrté, šťastné děti začínají doma. Podpora rodin se stává globální prioritou. Organizace Spojených národů letos u příležitosti Mezinárodního dne rodiny zdůraznila, že investice do rodin, rodičů a dětí patří mezi nejdůležitější kroky pro budoucnost společnosti. No a za páté, Česko píše vesmírný příběh, který inspiruje i budoucí generaci. Česko se přiblížilo historickému okamžiku. Pokud vše půjde podle plánu, mohl by se už v roce 2027 stát Aleš Svoboda Čechem, který zamíří na mezinárodní vesmírnou stanici ISS. No a poslední informace dnešního rána. 30 let se mýlili, nové zjištění o vesmírném objektu může pomoci předejít budoucí srážce se Zemí. Téměř 30 let ho astronomové vedli jako obyčejný asteroid. Teprve nepatrná odchylka od vypočítané dráhy odhalila, že se objekt pohybuje jinak, než by měl. Následné pozorování odkrylo slabý ohon a jeho skutečnou povahu. Záměna přitom není jen astronomickou kuriozitou. Může změnit způsob, jakým vědci hledají tělesa představující riziko pro planetu Zemi. Astronomové ho objevili v roce 1998 a téměř tři desetiletí nepřicházeli na nic, co by zpochybňovalo jeho zařazení mezi asteroidy. Objekt označovaný jako 1998 SH2 obíhá kolem Slunce jednou za přibližně 4,5 roku. No a na snímcích vykazoval tedy nepříliš nápadné známky aktivity. Neměl viditelnou komu, tedy oblak plynu a prachu kolem jádra, ani typický ohon. Nová analýza však ukázala, že zdánlivě nenápadné blízkozemní těleso je ve skutečnosti aktivní kometou. Rozhodující tedy stopou nebyl zářivý ohon, ale drobné odchylky v jeho pohybu, které nedokázala vysvětlit sama gravitace. To byly informace, které jste nepotřebovali vědět, a teď něco, bez čeho bych se neobešel. To zní vždycky stejně, tedy že parťákem pořadu Frikolóra není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma ProDance, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. 9:03, dáme si rychlej reklamní blok, za chvíli opět muzika, posloucháte Color Music Radio, pořad Frikolóra, čeká nás Frikotéka, je tady totiž středa, novinky ze světa taneční muziky s těma známejma riffama a popěvkama v druhé části dnešního pořadu, jak je pravidelně každou středu po 9. hodině. No a tak teď už reklama, já vám přeju ještě jednou příjemný dobrý ráno.
1: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
3: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš, zvuk k poslechu pořadu Fonotouch.
5: každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z Record Shopu Fono.cz.
6: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
6: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
7: Color Music Radio.
8: Bylo 9 hodin.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Před chvílí to byl Laurent Zimeka a jeho věc s názvem mám to tady pro vás přichystaný. Kde to mám? Jo, It's Not Right a teď už Black and Crown. A taky tam bylo Get Down, Mist Tapí, no prostě. Jedeme si ty aktuální novinky ze světa taneční muziky.

Další novinka v úvozovkách samozřejmě, protože vy víte, že ve středu jsou tady předělávky, remixy a další možný mashupy všeho možného. Diskotéka podle Frikyho, Frikotéka, tohle je Simply Summer. Balonet.

Další novinka Disco Girls. The Soul Gang a věc I'm Ready. No a čeká nás Ivan K a jeho Shake That Thing.

Posloucháš Color Music Radio, pořad Frikolora. Samozřejmě i dnes musí přijít informace o parťácích tohodle pořadu a jelikož je dneska středa a to konkrétně tedy, já se musím podívat, protože tady to mám nějaký pomotaný, ne, že bych to měl já pomotaný, ale dobře, pojďme, 29. července a středa, tedy pár slov ze světa herního studia Madfinger Games, partnerů Frikolory, který dělají hry, co baví celý svět. Za necelý měsíc pojedou tihle brněnští vývojáři představovat novinky a plány pro svou taktickou a akční hru Grains on Warfare na největší herní konferenci Gamescom, která se každoročně pořádá v německém Kolíně a navštěvují téměř 500 000 lidí. Novináři, tvůrci obsahu i biznismeni se na stánku Madfinger Games poprvé dozví, co všechno bude v příští velké aktualizaci. Madfingři také představí svou aktualizovanou roadmapu, ve které prozradí, co všechno ještě Grains on Warfare čeká, než bude vydána ve své plné verzi. No a už po druhé se uskuteční setkání s komunitou na břehu řeky Rýna v restauraci Sticky Fingers. Fanoušci se osobně setkají s vývojáři a budou tak moci mít možnost zeptat se na vše ohledně studia i vývoje hry. Gamescom je pro Madfingry důležité místo, které nabízí spoustu příležitostí, jak oznámit aktuální novinky nebo uzavřít nová partnerství ze světa médií, herního průmyslu i business. A na závěr bych rád zmínil, že pokud uvažujete o tom, že byste chtěli pracovat v Madfinger Games týmu, navštivte web madfingergames.com/careers se seznamem volných pozic a dejte jim o sobě vědět. Využijte jedinečnou příležitost pracovat na vývoji úspěšné a moderní hry.

0: No a je tady závěr, přátelé, kamarádi, posluchači Color Music Radio, Časomíra tady ve studiu ukazuje 55 minut po 9. hodině, dneska je 29. července, máme středu a svátek nám slaví Marta, stejně jako obvykle i dnes mám pro vás doplňující informace o tom, že se nemusíme bát, protože i dnes počasí bude a slibují nám dnes meteorologové naprosto krásnej, slunečnej a... dá se říct i hodně teplej den. Oni teda slibují, že se bude ještě oteplovat, ale dnes teploty po ránu 14 až 18, v odpoledních maximech 29 až 32 stupňů. K večeru se ochladí a to na 21 až 27 a přes noc potom teploty klesnou k 17 až 20 stupňům. To jsou informace o počasí, víme komu poblahopřát, co je za datum, za den i kolik je hodin. Pojďme se teď podívat, co nepodstatného nám napsali internety. No a jako první je tady láska versus názor okolí. Jak velkou váhu dát kamarádům na začátku vztahu? Na první i na druhé schůzce jste si rozuměli. Pak ale přijde obyčejné setkání s kamarádkami či kamarády a stačí jediná poznámka. Nevím proč, ale něco mi na nich nesedí. Najednou si začnete všímat věcí, které vám předtím nepřišly důležité. Přátelé nás někdy dokážou ochránit před špatnými rozhodnutími. Jindy však mohou ale vztah ovlivnit víc, než je zdravé. První dojem z partnera si často nevytváříme sami. Formuje se i v rozhovorech s lidmi, kterým důvěřujeme. Láska už dávno není jen věcí dvou lidí. Dnes si málo kdo nechává první rande sám pro sebe. Ještě cestou domů posíláme kamarádkám či kamarádům fotky, screenshoty konverzace nebo hlasovou zprávu s prvním dojmem. Zatímco dříve začínal vztah hlavně mezi dvěma lidmi. Teď se do něj téměř okamžitě zapojuje i okolí. Stačí pak jediná věta typu tohle bych si já líbit nenechala, nebo připadá mi nějak moc namyšlený a namyšlená. A najednou si začneme celé rande zpětně přehrávat. Vybavujeme si, jak tedy mluvili s číšníky, jak přišli o 10 minut později, nebo co a možná jak chválili. No a pojďme si říct, že tipy, než si uděláte definitivní názor, položte si jednoduché otázky. Vadí vám to opravdu, nebo jste si to začali tedy všímat až po rozhovoru s kamarády? Opakuje se to chování, nebo šlo o jen nepovedenou situaci a cítíte se vedle partnera bezpečně, respektovaně a můžete být tam sami sebou? Toť otázka. Ano, přátelé, my jedeme dál. Tentokrát se podíváme na informace o dětech. 5 pozitivních zpráv pro rodiče. Ono to není o dětech, ale spíš o těch rodičích. Dětem prospívá nuda, příroda ožívá a Česko míří do vesmíru. Máte někdy pocit, že jsou zprávy plné katastrof a špatných předpovědí pro budoucnost našich dětí? My bohužel ano, proto přinášíme 5 pozitivních zpráv, které připomínají, že svět se v mnoha ohledech posouvá tím správným směrem. Od tedy šťastnějšího dětství až po velké sny do vesmíru. Za prvé, prázdniny prázdniny bez programu nejsou špatné, ba naopak, jestli jste letos nezvládli zajistit dětem tábory na celé prázdniny, nezoufejte. Děti totiž nepotřebují mít veškerý svůj čas neustále rozplánovaný. Také proočkovanost dětí stoupá, UNICEF hlásí pozitivní trend. Ohrožené druhy zvířat se vrací do českých lesů a čtvrté, šťastné děti začínají doma, podpora rodin se stává globální prioritou. A za páté, Česko píše vesmírný příběh, který inspiruje i budoucí generace, ale Svoboda by měl totiž v roce 2027 tedy vyletět do vesmíru, a to konkrétně na mezinárodní vesmírnou stanici. No a poslední informace dnešního rána, ta se týká 30 let, kterých se mýlili. Nové zjištění o vesmírném objektu může pomoci předejít budoucí srážce se Zemí. To bych byl moc rád, kdyby jsme předešli té srážce, samozřejmě. Téměř 30 let ho astronomové vedli jako obyčejný asteroid. Teprve nepatrná odchylka od výpočtené dráhy odhalila, že se objekt pohybuje jinak, než by měl. Následné pozorování odkrylo slabý ohon a jeho skutečnou povahu. Záměna přitom není jen astronomická. Astronomickou kuriozitou může změnit způsob, jakým věci hledají tělesa představující riziko pro planetu Zemi. Astronomové ho objevili v roce 1998 a téměř 3 desetiletí nepřicházeli na nic, co by zpochybňovalo jeho zařazení mezi asteroidy. Objekt označovaný jako 1998 SH2 obíhá kolem Slunce jednou za přibližně 4,5 roku a na snímcích nevykazoval žádné nápadné známky z aktivity. Neměl viditelnou komu, tedy oblak plynu a prachu kolem jádra ani typický ohon. Nová analýza však ukázala, že zdánlivě nenápadné blízkozemní těleso je ve skutečnosti aktivní kometou. Rozhodující stopou nebyl zářivý ohon, ale drobné odchylky v jeho pohybu, které nedokázala vysvětlit samotná gravitace. To byly asteroidy, komety, taky pozitivní informace pro budoucnost naší a našich dětí, nebo v neposlední řadě, jak už vztah není jen o dvou lidech, ale míchají se do toho další. Teď informace o parťácích tohoto pořadu a parťákem pořadu Frikolora není nikdo jiný než Mad Finger Games, tvůrci her, co baví celý svět. Taky vše pro pěstování pod umělým osvětlením firma growshop.cz. No a s technologiema tady ve studiu pomáhá firma Prodens, distributor zvukový, světelný a DJský techniky. No a já už jdu vytučit Martina Svátka tak, aby jsme tedy se dozvěděli, co si pro nás dnes připravil, a Martinovi už to zvoní, tak uvidíme, jestli je Martin připraven na dnešní otázku, co bude tedy první pecka Holiday Edition, a já doufám, že tedy se dozvíme dobré ráno.
1: Dobrý ráno, zdravím.
0: Tak prvotně, co bude první pecka dnešního Holiday Edition?
1: Ale dneska Natalie Cole, to je taková zpěvačka, ona už taky není mezi náma, ale jedna taková taneční věc, taková letní, Living for Love se to jmenuje.
0: Hele, co ty vztahy a přátelé? Řešíš to jenom s Bambulou nebo i s někým jiným?
1: Hele, vztahy a přátelé, já jsem si vzpomněl kdysi, jo? Jsem byl někde s nějakou holkou, třeba nějakým svým novým objevem, a byl jsem mezi kamarádama a někdo z nich mi pošeptal, ty vole, to je ošklivá. Tak jako sralo mě to. Musím říct, že mi to lezlo na nervy, že já jsem si prostě myslel, že je hezká, a nechtěl jsem si to kazit prostě někým, kdo jako s ní třeba vůbec nemluvil, jo, nebo tak.
0: Navíc vidí, že jo?
1: A navíc vidí a otravuje mě s tím, no.
0: Přesně, což pro tebe vlastně v podstatě není vůbec důležitý.
1: No, právě.
0: No, tak to je teda ale hrozný, to chápu. Ještě jsem to nebyl já, kamaráde můj. Tak jo, já se těším na tedy další vysílání. Cože?
1: Ne, nebyl si to ty, já jsem...
0: To já vím. Hele, tak tohle to je samozřejmě klasická předávačka Frikolora na Holiday Edition. Martin Svátek mezi 10. a 12. To je naprostý standard. Já se s váma pro tuhle chvíli loučím. Zítra nás čeká soutěž s Growshopem a samozřejmě s Kanakali Tripem a s těma cenama, který jsme vám slibovali včerejším rozhovoru, takže nezoufejte. Ještě stále jsou tady dvě ceny pro vás, takže budeme soutěžit. Soutěžit budeme i v pátek, tentokrát ne s Lety Trollem, ale s Mad Fingrama o lahvinku. Takže následující dva dny budou tedy plný soutěží, takže laďte Color Music Radio, laďte Frikoloru, já se s váma pro tuhle chvíli loučím, mějte krásný den, naslyšenou zítra, díky, čau.

0: je sladký a přitom v pohodě?
1: Ravito.
0: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
1: Ravito.
0: Co je bio a bez přidaného cukru?
1: No přece Ravito.
0: Jahoda, čokoláda a rašít.
1: Ravito zmrzka. Feel good mlsání.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sobě.
3: Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
5: Sax Appeal. To nejlepší ze saxofonové hudby s Vláďou Drtinou na Rádiu Color. Každou neděli odpoledne mezi 15. a 16. hodinou.

0: Living for Love, moji milí. No jo, tak Natalie Cole. Tam jsou nějaký 99, možná 2000, tak nějak. To už je začátek Holiday Pop. Tady toho speciálu v rámci Holiday Edition, každou středu probíhající tenhle ten speciál. Když jsme se s Frikem vlastně bavili o tom, o těch vztazích a o těch kamarádech a třeba o lidech kolem, tak mě třeba dělá velikou radost. To mě úplně povznáší, když někdo pochválí mýho pejska. Včera jsem potkal nějakou takovou jako rodinku, já myslím, že to byla babička, dcera, vnučka i malej prcek. A Bambula se jim teda strašně líbil, úplně se z něj mohli zbláznit. No já jsem se taky mohl pominout. Tohle mě dokáže úplně nejvíc dojmout. No tak na úvod jsem se trošku rozkecal, ale Natalie Cole pořád zpívá. No my můžeme v pohodě pokračovat dál. Krásný poslech.
1: Posloucháte Holiday Edition.

No tak Bob Sinclair se pak proslavil takový to Next Generation, nebo jak se jmenovalo. A pak takovou tou vořvanou věcí, kterou hrajou třeba i na těch hokejových utkáních a tak. To už mě úplně nebaví, ale tahleta deska. Tahleta deska je, myslím, docela dobrá, taneční kolekce.

tak tahle ukázka samozřejmě se hrála dosti v českých rádiích. She Knows You, skvělá věc. Tenkrát mě to taky docela bavilo, pak ještě Don't Be Afraid to Let Yourself Go, to bylo taky dobrý. DJ Tonka, to je jasná věc, tahle vykopávka. No, napsal mi Radovan z Brna, že by měl jeden tip. Já jsem tuhle věc už hrál, myslím, že možná minulý týden, ale hrál jsem nějaký prodloužený mix, originální tedy. A tak říkám si, proč ne, proč si dneska nedát tenhle ten DJ Tonka remix. Tak zdravím do Brna, zdravím a děkuju za tenhle tip. Dominika. Rozhodně pěkný remix, tato věc Gotta Let You Go. Známý to popěvek. Já myslím, že i u Frikyho tam v těch předělávkách, co vlastně ve středu poučí, tak tam občas... Taky jsem to občas zaslech.

tohle je jeden z DMC remixů, teď je v rámci Holiday Pops. No DJ Bobo, tohle je jasná věc, jeho prvotina z jeho prvního alba, taky Dance With Me album. No ale dneska se mi stalo teda, to nevím, jestli to bylo úplně jako příjemný probuzení. Probudil jsem se a slyšel jsem v hlavě tuhle věc. No tak je to hodně známá popová věc v jednom takovým 12-palcovým mixu. No říkal jsem si, když jsem to teda slyšel v té hlavě, není to nic jako pověrčivýho, ale tak jako, abych se toho zbavil třeba, tady v tom případě asi jako rozhodně. I když poslouchal jsem tuhle věc taky, to je jasný, když víc mě bavilo to album předešlý, nebo ty singly z předešlýho alba Hello Africa a tak dále. No tak je tady Zubař. Jinak tenhle 12 palec It's My Life nemusím nějak moc představovat, co?

velký úspěch, to je jasný, já teď asi nevybavuji, jestli se to vůbec dostalo do Ameriky, nějaký povědomí, nějak jsem si říkal, že, ale nejsem si tím úplně jistý, spíš jako ne teda. No každopádně i v Anglii to mělo úspěch. A tohle to byl jeden z maxáčů. Ono, co rozhodně se dostalo do Ameriky, mělo to tam velký úspěchy, tak to je tato věc. Real McCoy. Taky hodně známá záležitost. No a v Ameru tam teda, tam to jelo ve velkým. Another Night.

Tak tohle to byly, to teda zvláštně mi to tady končí, dobře, dobře. Tak Real McCoy, Another Night, velký hit, vlastně po celém světě. No já jsem si samozřejmě vzpomněl na tuhle věc, to je samozřejmě premiéra v Holiday, to jsem snad ještě nehrál.

Ace v Americe ve velkým. Nejenom nějaká jednohitová senzace, ale tam to jelo. No tohle je jasná věc, která byla hodně, hodně dlouho na prvním místě. Což je snad 9 týdnů, jestli si dobře vybavuju. The Sign.

tak to jsou French Connection. No ale co bylo hodně úspěšný po celém světě. Dokonce i v Americe se to prosadilo v té době, to bylo taky sice trošku, nebo dost, o dost později než v Evropě. Ale já bych vám nabídnul jeden z remixů, ne Origoš. Já vlastně ten Origoš nemám úplně

0: Color Music Radio.
1: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu dublingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
2: Oh, Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
1: Ja.
2: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.

úspěšného sourozeneckého dua, tedy Mel and Kim. Toto je už jenom Kim. Skvělá její deska, bavila mě. I první single třeba Don't Worry, nebo pak ještě single Mama, který vyšel.

za dob nějak Bee Gees. No, lidi jsou blázni, to si tady můžeme klidně říct, to je jako s Michaelem. Nejdřív ho všichni milovali, hráli ho, pak ho nenáviděli, nehráli ho. Pak Michael umřel, pak zase nějaká věc, nehráli ho a teď

ale kdyby poslouchal, tak jsme podobně na podobné vlně, on tyhle ty maxáče má taky rád. A jeden maxáč si samozřejmě musíme dát. Ten tady nesmí chybět, tenhle boj. Já jsem o něm také mluvil, myslím, že právě Radovan mi psal něco, že půjde na jeho koncert. No upřímně, já bych se toho trochu bál. Ale to nemění nic na tom, že Rick prostě má pro mě velikou váhu, já ho žeru do dneška. Toto je jeden z jeho prvních hitů. No tak When Never You Need Somebody, tak se jmenovala celá deska.

chtěl jsem říct, když mi brácha přivez kazetu právě Erika Estleho, tak jsem se strašně těšil, že tam budou tyhle věci. Never Gonna Give You Up, Together Forever. A ono ne, ono tam, on mi přinesl úplně novou desku, která pak vyšla, že jo, Hold Me In Your Arms. To byla deska v zápětí, která vyšla. Ale já si vůbec nepamatuju, že by mě to nějak zklamalo, protože když jsem si to pustil, tak jsem byl úplně unešený i z toho druhého alba. No to první album jsem si poslech později, ale rozhodně tady Rick Astley, paráda. Teď trošičku zvolnění. Devadesátky jak vyšitý, tady jsou Bros. Tato věc je snad jediná, co mě baví od nich, úplně jako hodně. Chvilku jsem nevěděl, jestli to je chlapec nebo dívka.

Čechách, tohleto je americký radio edit. Sowing the seeds of love. No tak teď 80 jak vyšitý, tohle je samozřejmě Tears for Fears.

máte skvělý Toto, nebo jak chcete, jestli chcete Toto. Hold the line. Jinak další věc, to je ze 70. let, jsme začínali diskem, triskem a teď tohle.

Tak tohle jsou moji milí Foreigner. Později samozřejmě velký úspěch si tohletou peckou zařídili i M.O.P. No jestli se napletu, tak rok 77, ale úplně bych za to nikam nic nestrkal.

taky jsem měl rád tu věc, která vyšla v zápětí jako druhý single. Ovšem na singlu vyšla jiná verze, možná proto to nemělo ani úspěch, protože ta verze byla hrozná, ale albová verze, ta mě bavila.

tohle je Nick Kamen. Předposlední věc ode mě pro vás. Tak a tady je ta poslední. Human. The Human League, tahle ta záležitost taky hodně známá. No a tady závěr Holiday Pops.

Tak moji milí Human League, tato věc Human, je to závěr, mějte se krásně, já se musím rozloučit dneska trošku rychle, ale zítra po 10. se moc těším, mějte se krásně a děkuji, že posloucháte, mám vás rád, čus, nazdárek.

0: každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Rádiu. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info what's up.
1: Mixdown sind to muzikálische Spezialitäten, ja?
2: Ja.
1: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiocolor.cz.
3: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
4: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
5: Kdo vládl světu, když hitparádáme vodili Kool and the Gang?
6: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
7: Vydáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
5: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
7: Přijedete zcela určitě do Zlína.
5: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
8: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
5: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v 16.
8: Se Zuzanou Maxa.
5: Single Story.
9: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotač.
10: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
9: Nalaď si Fonotač.
10: Hosty, vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotač?
9: Fonotač.
10: No tak to roztoč.
9: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
11: Color Music Radio.
5: Bylo 12 hodin.
11: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

0: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Color Music Radio.
2: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
3: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin. No a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
1: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke Radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Color Music Radio.
5: Byly dvě hodiny.
4: Hudba všech barev.
5: Color Music Radio.

John McCoy, The Hustle, Old School na Core Music Radio, který začínám. A je to další prázdninové vydání pro léto roku 2026. Tak vám přeju příjemný poslech hudby 70. a 80. let. Od Mixcloudu a mikrofonu vás samozřejmě zdraví Jakub Nevín. Za chvilku Lipsync, taky Al Jarreau. A teď Viva Vils na Core Music Radio.

Lipsing How Long, věc, která taky existuje v další 70-kové verzi od kapely Ace. A my jsme si dali tenhle kousek z konce let 70. od kapely, která se proslavila hlavně hitem Funky Town, ale měla i další povedené věci. Posloucháte Old School, hudbu 70. a 80. let s Jakubem Melínem na Core Music Radio. Za chvilku Michael McDonald a Sweet Freedom, taky Tom Tom Cop a Genius of Love. A teď jo, taky velká klasika takového toho funky a diska. To jsou Indie a Last Night a DJ Saved My Life.

Tom Tom Club. To byl takový boční projekt kapely Talking Heads. Po některých členů téhle kapely jsme se dali s farbou Genius of Love. Pak ještě byly skvělé věci War the Rapping Hood a taky Lorelei. Posloucháte Old School na Core Music Radio, budou tady Imagination, taky Fat Weather's Band. Teď si dáme Amandu Ear, no a ať už posloucháte v premiéře ve středu od 14 hodin a nebo v repríze v pátek ráno o 6, tak vás doufám Old School baví a užijete si ještě chvíli s muzikou 70. a 80.

Co Like You Know, to byly Fatler's Band v Old School na Core Music Radio. No a my si dáme další muziku, mám tu pro vás ještě dva kousky a oba budou docela dlouhé. A tohle už se rozehrávají Delegation a Where's the Love We Used to Know. A potom si dáme ještě jeden kousek ze 70. let. No a pokud byste neměli dost muziky 70. a 80., tak je tu pro vás taky lahůdkářství o víkendu, v sobotu od 8 až do pozdní noční hodin. Nebo si naveďte taky Holiday Edition Martina Svátka, můj New Wave, nebo taky taneční Party Pal Barty. Tady už jsou Delegation v Old School. A tohle to je vlastně takový remix téhle skladby, protože původně měla takové to klasické 70. aranžmá a tohle to je 80. remix, ale taky velice povedený.

What is the love we used to know a delegation. No a nakonec stíhneme ještě dva kousky. Já jsem to nějak špatně spočítal ten čas. Já jsem říkal, že už to nevyjde, ale vyjde. Dáme si ještě dva docela dlouhé kousky. Tohle jsou Liquid Gold a My Baby's Baby. Prostě parádní věc z diska 70. let. No a pak ještě vymyslím něco na závěr. Tak nadále vám příjemný poslech přeje Jakub Nevín. Když teda teďka mě v médiích přejmenovali, jo. Já se o sobě dočítám věci, které jsem o sobě nevěděl. Takže vás od mixpultu a mikrofonu na Core Music Radio zdraví Tomas Paukner.

0: My Baby's Baby, Liquid Gold. Old School na Core Music Radio. A loučí se s vámi nikoli v Thomas Paukner, ale Jakub Melín. Doufám, že jste si užili tady Old School. Ať už ve středu v premiéře o 14 hodin, nebo v pátek ve plíze, v 6. A ještě stihnu vám pustit na závěr Georgia Mordera. Toho tady máme hodně rádi. Nejenom v Old School, tak i v lahůdkářství. Tak si dáme skladbu I Wanna Funk With You Tonight.
1: I wanna funk with you tonight.
0: A vy se mějte.
1: Yeah, let's funk, funk.
0: A za týden naslyšenou.
1: Let me funk with you tonight.
0: Nebo taky v sobotu v lahůdkářství.

0: klasika 60. let až po současnost v non-stop hudebním mixu.
1: Každou středu, sobotu i neděli s Alešem Konopkou.
2: Vezmu si černou masku.

Dámy a pánové, chlapci a děvčata, je tady další mix downa, to znamená hodinový non-stop music mix. Za mixem je v opavském studiu Rádia Color Aleš Konopka a ten vám přeje parádní a kolorový poslech.

Přátelé koloráce, jsme v polovině dnešního mého setu, tedy mixdownu na koloru, a před námi je ještě půl hodina muziky na pohodu, tak buďte s námi, nepřelazujte a zevlujte.

Mixdown je pro dnešek v cílové rovince a už teď se můžete těšit na ten další. A kdy bude, to zjistíte na webu radiokolor.cz v programovém týdenním schématu. A taky na tomto webu najdete starší díly k poslechu v sekci podcast. Kolorový den vám z opavského studia přeje Aleš Konopka. Čůsek!

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouč.
4: Uvádí Record Shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
7: Byly 4 hodiny.
8: Color Music Radio.
9: Let's party. Have a good time. Here we go.
10: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco, to je...
11: Taneční party Pavla Bá...

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Color Music Radio.
1: Čau. Ze studia Rádia Color vás zdraví Kája, přeju krásný odpoledne a doufám, že se máte skvěle, tak jako já. Jestli se vám tato show líbí, sledujte mě na Instagramu, můžete se taky přijít podívat, zatrsat na nějaký můj set. No a najdete mě tam pod nicknamem kaya.g.dj. Píše se to jako K, dvě Ačka, Y, Ačko, Gčko, tečka DJ. Tak jo, a těším se na vás. Čus!

0: Ciao, peoples. Tati Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. Amuya, radio show.
1: The Ride.
0: Posloke Radio. Kasdi, Utari, Strtek, Stritek. Every Tuesday and Thursday. Otstiji, Doshesti, Na Color Music Radio.
2: Come check me out and hop in for The Ride here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Co je sladký a přitom v pohodě?
5: Ravito.
4: Co tě hodí na pláž během vteřiny?
5: Ravito.
4: Co je bio a bez přidaného cukru?
5: No přece Ravito.
4: Jahoda, čokoláda a rašít.
5: Ravito zmrzka.
4: Feel good mlsání.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu.
7: V pondělí od 17 hodin a ve středu od 18 hodin.
8: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Phonotouch.
9: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin. Živě z record shopu Phono.cz.
8: Nalaď si Phonotouch.
9: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Phonotouch?
8: Phonotouch.
9: No tak to roztouč.
8: Uvádí Record Shop Phono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
10: Color Music Radio.
11: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.

Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin. Color Music Radio. Let's party.
2: Have a good time. Here we go.
3: Každý pátek od 20 hodin otevíráme největší diskotéku v éteru. Hity i rarity ze 70. a 80. let. Pop, soul, funk a disco. To je
4: taneční party.

0: 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: Milí posluchači, já vás vítám opět z Brna, tady Bob, vítám opět našeho významného hosta. Ten se jmenuje David Kučera, je to majitel kanceláře Partners a dobrý den, Davide.
2: Dobrý den.
1: Dnes si budeme povídat o tématu, které naše posluchače zajímá, asi bych řekl, úplně nejvíc, a to jsou investice. Co si pod takovým slovem můžeme představit v současné době?
2: Tak nejenom v současné době, ale vlastně i pořád investice je něco, kde já dávám prostředky, nabízím vlastně prostředky tomu trhu a ten je nějakým způsobem využívá a zhodnocuje. To znamená, dávám prostředky třeba firmám, protože mám přebytek a oni s nimi pracují a za to mi dají nějaký úrok. Samozřejmě toto je zjednodušené a na tom trhu to potom funguje tak, že se vytváří vlastně nabídka a poptávka a vy se vlastně za nějakou nabídkovou cenu prostě kupujete a pak prodáváte v okamžiku, kdy už nechcete tu investici třeba držet. Takže z toho pohledu vlastně investice podporují trh jako takový, aby se rozvíjel. Je to v podstatě do jisté míry úvěrování trhu, ať už je to tedy fyzickými osobami a dalšími, kdy může trh a firmy s těmi penězi pracovat a nemusí si je nutně třeba půjčovat od bank.
1: Výborně. A můžete nám říct, jestli jsou nějaké specifické nástroje na to, jak s těmi penězi pracovat, jestli to je prostřednictvím jenom fondů, nebo to děláte třeba vy z kanceláře, aby to naši posluchači věděli?
2: Tak těch nástrojů je celá řada. Když bych měl začít tím složitějším a to, co vlastně moc nedoporučuju lajkům, tak to je stock picking, vlastně kdy vybíráte konkrétní akci a řeknete si, máte nějakou predikci a říkáte si, asi poroste nebo zrovna bude klesat, takže můžete spekulovat samozřejmě i na ten pokles. A myslím si, že to je opravdu pro specialisty a není to pro běžné investování. Ukazuje se i v klientských portfoliích, když ke mně někdo potom přijde, že pokud někdo si vybíral konkrétní akcie, většinou ty výsledky nemá příliš dobré, pokud to nejsou takové ty klasické, prostě koupím si třeba ČES a podobně. Je vidět, že prostě ti lidé to neumí odhadnout, neumí vlastně jakoby si vypočítat vnitřní hodnotu té akcie, to znamená, za kolik bych ji měl nakoupit, kdybych ji měl přibližně prodávat, a berou to tak nějak jako, že soused nakoupil nebo kamarád poradil, ale není v tom v podstatě ta odbornost a většinou v tom nejsou ani potom ty výsledky, protože někdo si řekne, jasně, nejsem v mínusu. Ale to, že potom mu ta akcie vydělává dlouhodobě, řekněme 5-7%, může být celkem i málo. Když si vezmu, že pokud bych si opravdu úplně jednoduše nakoupil nějaký akciový index jako S&P 500, tak vím, že od roku nějakého 57 až do roku 23 jsem v průměru vydělával 10,5% ročně. Jo. Takže a nedělal jsem nic, je to, řekl bych, skoro stupidní investování, ale někdy je to lepší, protože tam je takzvaná široká diverzifikace, to znamená, mám tam 500 významných amerických firem, to znamená, v případě, kdy se některé něco bude dít, tak to úplně tak jakoby nepocítím v tom portfoliu, jako když se bude dít něco jedné mé akci, kterou jsem si vybral špatně, jo, nebo 5 akcí. Stejně tak můžete investovat do širokých indexů celosvětových, MSCI World, takže tam máte tisíce firem. V tu chvíli vlastně už je to ještě zajímavější a to riziko se rozkládá. Takže viděl bych to spíš tímhle s tím směrem přes fondy, ať už jsou to fondy aktivně řízené, které mají svoje výhody, ale i nevýhody, tak stejně tak i přes fondy takzvané ETF, které jsou nízkonákladové.
1: Mají tyhle ty fondy nebo vůbec investice nějaká úskalí, co se týká rizik? Protože v současné době se pořád hovoří, že ten svět hýbá trhem, ať už jsou to války, ať už jsou to rozhodnutí některých prezidentů a podobně. Na co si dávat pozor?
2: To je hezké. Ono právě, že ty krize jsou vlastně příležitostí převlečenou. Jenomže většina lidí zpanikaří, protože drtivá většina laických investorů prostě investuje, když trhy rostou. mají radost, jak jim to vlastně vydělává, už to nakupuje každý, nakupuje to i naše uklízečka, prostě třeba Bitcoin, tak v tu chvíli já si to koupím taky, protože už bych byl out, kdybych to neměl. Ale problém je v tom, že ti lidé se vlastně neumí chovat v těch krizích. To znamená, zažili jsme ať už rok 2001 nebo 2008 velká krize, která vznikla na podkladě úvěrů. Ať už to byl rok 2020, že covidová krize, 2022, válka na Ukrajině, vždycky s těmi trhy to nějakým způsobem zahýbalo, nebo respektive ty propady byly dost vysoké, 2008, 40, 45%. To musí ustát už potom silná povaha, anebo někdo, kdo má prostě strategii, máte plán, víte, že máte koupené dobré portfolio, že tam je řada dobrých firm. Není důvod k tomu, aby ty firmy zkrachovaly. Jde spíš o to, že já musím vydržet to, že teďka jejich cena je prostě nízko, no protože trhu se nedaří a většina laických investorů nebo i těch, kteří spekulují, tak prostě ty akcie nějakým způsobem prodali, zbavili se jich, někdo realizoval ztrátu a v podstatě ta cena klesla dolů. Vy jako zkušený investor potom si můžete říct, to je ale přece příležitost, jestliže kupuju něco o 40% levněji, tak je to příležitost si to koupit. A to je přesně ono, jenomže na tom málo kdo má nervy a to my řešíme s našimi klienty, aby ve špatný okamžik neprodávali a zároveň ve správný okamžik případně koupili, kdy jim dáme vědět, pojďme využít třeba toho, když v minulém roce a Trump přišel vlastně se cly, tak se dalo očekávat, že ten trh na to bude reagovat prostě negativně, že tam ty propady budou, protože nikdo nevěděl, co to vlastně přinese. Takže jsme měli s klienty přichystané peníze na to, když ty propady začnou, že začneme investovat a v podstatě byla to otázka několika dní, kdy jsme pak vydělali, řekl bych, skoro desítky procent nebo kolem nějakých třeba 20% na tom, že ty trhy potom rostly zpátky. Takže tady ale se dopouštím jedné takové věci, které také se snažím jako běžně laickým investorům rozmlouvat, je vlastně časování toho trhu. Ono se ukazuje, že z dlouhodobého hlediska ten trh časovat prostě nelze.
1: Tak to si zase řekneme po písničce. Já Davide moc děkuju, protože tohle to jsou témata, která nás zajímají. A chtěl bych taky říct, že pokud budete chtít poradit, jako doufám, že budete chtít poradit, tak neváhejte navštívit jakoukoliv kancelář Partners, protože tam tomu opravdu rozumí. A my jdeme teď na písničku.

0: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
1: A my jsme opět zpět s Davidem a s partner samozřejmě a chtěl bych se zeptat teď takovou otázku pro naše posluchače. Představte si klienta, který přijde do Partners a řekne, že by si chtěl spořit na investici, protože to je asi jediná věc, která ho zajímá, třeba 1000 korun, a pak druhý den přijde jiný klient, třeba soused, který řekne, že potřebuje investovat jednorázově 1 000 000. Jakým způsobem se vlastně Partners k těmto klientům chová?
2: Tak jednak je potřeba říct, že se ke všem klientům chováme stejně ve smyslu toho, jak je pro nás důležitý. A protože to, že teďka může investovat jenom 1000 korun, a říkám jenom, protože to je opravdu jako ten počáteční výkop, tak to neznamená, že jednou nepřijde třeba s tím 1 000 000, nebo ty částky nebudou větší právě díky růstu příjmů a kvalifikace a podobně. Co se týče vlastně jakoby té tisícovky, v každém případě vlastně vždycky řešíme, jak dlouho ty peníze si chci odložit. Protože když někdo řekne, víte, já bych si chtěl udělat nějakou úsporu na něco, třeba na bydlení, budu si odkládat klidně i 10 000 měsíčně, ale chci to za 3 roky vybrat, tak ta strategie bude absolutně jiná. Oproti tomu, když mi řekne, chci to mít na předčasné splacení hypotéky třeba za 15 let, nebo to chci mít na penzi. Vychází to z toho, že v případě, když máme ty krátké horizonty, tak není možné prostě významně jako investovat do akcí. To bývá velmi častá chyba prostě laických investorů. Je to vlastně ta chamtivost, že si řekl, tyjo, teďka to vydělává prostě 14-12% ročně, jdu do toho, všechno to tam narvou, budu mít krásnou akontaci na bydlení a nebude, protože pak přijde prostě nějaký zásah, nechci říkat z hůry, protože to si tady ovlivňujeme opravdu my sami lidi, nicméně zásah, který je nečekaný, ať už je to hormuzský průliv, který jsme nečekali, že prostě tahle akce přijde, tak v tu chvíli vám to může snížit tu hodnotu třeba o 20% a můžete být ve ztrátě. To znamená, jde o časový horizont. A akcie opravdu doporučuji aspoň držet těch 7 let. V případě, kdy to bude kratší horizont, už tam budou dluhopisy, budou tam třeba nemovitostní fondy, to portfolio prostě musí být konzervativnější, nehledě na tu částku. Samozřejmě s 1000 korunou můžu se chovat k 1000 koruně trošku agresivněji než třeba k 1 000 000 korun. Ale i pro ten 1 000 000 korun platí to, na jak dlouho a jaké mám cíle. Takže Partners vždycky řešíme s klientem, ne jak vy to cítíte, ale ptáme se na ty cíle a tam my dáváme to doporučení, jak to má být nastaveno. Protože řada klientů, když přijde prostě na banku, tak odchází z pravidla s konzervativním portfoliem, které neodpovídá jejich cílům. Vy můžete mít konzervativní čas na kratší horizonty, ale potom se opravdu připravujete o ty výnosy z dlouhodobého hlediska a je to vlastně jakoby chyba. Takže kdy neměl by se to řídit tím, co klient, jak on se cítí, že je zrovna konzervativní, ale měl by se to řídit právě jeho cíly a odborností toho poradce, který mi dokáže perfektně to portfolio prostě navrhnout do jednotlivých časových úseků.
1: Tak to je, myslím, krásná odpověď. Já se ještě musím, Davide, zeptat. Já jsem slyšel, a nevím teď, jestli to nebude nějaké sprosté slovo, ale zaznělo mi u těch investic, když vyprávěl guvernér, že existuje nějaké slovo FOMO, a já jsem opravdu nevěděl v tu chvíli, o co se jedná. Mohl byste to našim posluchačům vysvětlit?
2: Tak mezi mladými se to používá dost často, je to fear of missing out, to znamená, máte pocit, že vám unikne nějaká příležitost, když to neuděláte teďka, tak prostě už nikdy. Když si teďka nekoupíte Bitcoin, tak prostě už na tom nikdy nevyděláte. Ale ty příležitosti vždycky jsou a budou. Je potřeba si uvědomit, že to je opravdu jenom psychologická záležitost a že vám nic neunikne. Nicméně je potřeba opravdu mít nějakou strategii, zase nevyčkávat. Jsou lidé, kteří mají strategii, počkám, až bude lépe, a takhle čekají 20 let a nemají nic. Jo. Takže někdo, kdo opravdu využil toho, že si řekne, neřeším to, prostě teďka budu investovat, a investoval skutečně třeba na tom 10letém horizontu, tak ty průměrné zisky byly kolem 10% ročně, což je super. A ten, kdo prostě se rozmýšlel a čekal na nejlepší situaci, tak prostě prodělal, protože už jenom inflace, kterou jsme zažili víme po začátku vlastně války na Ukrajině, že vlastně došlo k energetické krizi, vysoká inflace v podstatě připravila nás o nějakých 30% vlastně prostředků, to znamená nominálně jsme měli na účtu ten milion, ale vlastně koupíme si o 30% méně, to znamená, kdo to měl na spořícím účtu, tak i přesto, že rostla ta základní sazba či nebo repo sazba, od které se potom odvíjejí i spořící účty, tak v průměru se ale pohybovala kolem 5% za to období. Takže jestliže ta průměrná inflace vlastně byla, já nevím, kolem 7%, tak v tu chvíli stejně jsme v mínusu. Takže vám stačí u toho portfolia, když vám bude vydělávat kolem 8% ročně, což bude nějaké vyvážené portfolio. A víte, že i takovéhle excesy, které nastaly u nás třeba v historii, vlastně to byla nejvyšší inflace po nějakých těch devadesátkách, které jsme zažili, tak víte, že i tyhle excesy, kdo vydělával kolem 8% ročně, byl schopen pokrýt a jeho prostředky nestratily na hodnotě.
1: Výborně. Já myslím, že je čas na další písničku, takže děkuju, Davide, za tuto krásnou odpověď a my se zase k tématu za chvíli vrátíme.

0: Vážení posluchači, jsme opět zpět s Davidem Kučerou, který je ze společnosti Partners, a my si chceme teď povídat o tom, co vlastně můžeme jako nástroje těch investic v současné době použít. Co byste nám, Davide, všem klientům a vlastně posluchačům doporučil?
1: Tak já to musím vzít tak obecně, protože samozřejmě nevím, kdo je u těch přijímačů a jaké má možnosti, ale když bych to vzal z takového toho pohledu vyváženého portfolia, tak by určitě mělo obsahovat jak akcie, to znamená nějaké akciové fondy, například ETF, právě ty nízkonákladové, tak zároveň by mělo obsahovat i třeba aktivně řízené fondy, které nějakým způsobem překonávají index, to znamená mají takzvanou kladnou alfu, ty na trhu jsou taky, většinou je znají, ale poradci, ne už tak obecně jako klienti. Samozřejmě měly by obsahovat takové portfolio dluhopisy, to je klasika, nemovitostní fondy. Co se týče vlastně jakoby rozdělení procentuálního, tak si dokážu představit u toho akciového portfolia, že bude kolem těch 50% toho celku, dluhopisy 20%, potom zbytek vlastně jakoby nemovitosti, tam bych to viděl třeba na nějakých 10%, a pak určitě prostor i na něco, co je spekulativnějšího charakteru, ať už je to třeba Bitcoin, jako kryptoměny, to znamená do 5%, mít tam třeba i část vlastně jakoby zlato. A dneska, nebo obecně jakoby drahé koby, protože my dneska můžeme zlato nakupovat jak fyzicky, tak ho můžeme nakupovat i prostřednictvím fondu.
0: A ještě se zeptám, kdy vlastně s těmi investicemi začít? V jakém věku je to doporučený? Protože samozřejmě někdo přemýšlí, co dávat dětem, jak jim přilepšovat, aby si mohli až dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má
0: dostudují, aby si mohli třeba koupit svoje bydlení nebo podobně. Kdy je nejlepší s tím začít?
1: No, když se na to budu dívat jako někdo, kdo má příjem ze zaměstnání, tak jak mi

0: časovém horizontu třeba 30 letem několika násobky. Čím později začnete, tím víc prostě do té investice musíte dávat, abyste dosáhli téhož. Takže opravdu doporučuji co nejdřív s tím začít. Stejně tak, když chceme spořit dětem. Jako využívat stavební spoření, fajn, je to takový jako evergreen, nicméně jako nepřináší to nic moc. Banky rády uvádí, že vám dají 5%. Je to samozřejmě blbost, protože oni jaksi nezapočítávají takzvanou efektivní úrokovou míru, to znamená i odečíst poplatky a to všecko. Když si vezmeme běžné stavební spoření, dosahuje třeba kolem 3 až 4%, když přihmouříme oči ročního zhodnocení, je to málo. Vlastně na tom dlouhém horizontu, kdy spoříte tomu děcku, v podstatě se připravujete o ty výnosy, takže tam bych skutečně začal více dynamicky, více do akciových fondů, ať ty děti potom v těch 18 letech mají třeba zajímavou akontaci aspoň 500 000 korun v podstatě v investicích nebo i víc, jo.
1: To je výborný. Takže dobře, děkuju, Davide. Já si myslím, že to je skvělá odpověď a hlavně odpověď na to, co jsem se ptal, kdy začít. A ještě mám, co se týká těchto investic, jednu otázku, a sice vlastně reakce na současnou Českou národní banku, která občas mění takzvané úrokové sazby. Jak se to promítne vlastně v těch investicích?
0: No, to jak ČNB vlastně upravuje sazbu, nám je v případě investování do akcí skoro jedno, protože my neinvestujeme většinou v tom českém horizontu, v tom českém regionu, ale investujeme v zahraničí, zpravidla v eurech, v dolarech a podobně, takže ta úroková sazba na to nemá příliš vliv. Hodně má vliv teda na při nákupu dluhopisů, to znamená, když úrokové sazby rostou, klesají ceny dluhopisů, je potřeba si toto uvědomit, to znamená, konzervativní klienti skutečně se můžou i v nějakých obdobích dostávat třeba do ztráty právě díky tomu, že se mění právě tato základní sazba nebo ta repo sazba. Je to vlastně dané i tím, že v případě, kdy víte, že na spořícím účtu nebo jiných účtech dostanete víc, tak utečete z těch dluhopisů, že jo? Protože vám nenesou takový výnos. V tu chvíli vlastně jejich cena musí klesnout. Takže to je taková ta základní poučka. V případě, kdy potom sazby budou klesat, až ještě jednou bude snižovat, tak zase porostou ceny dluhopisů. Takže i u těch konzervativních klientů tam bych si hodně dával na to pozor, v jakém okamžiku skutečně dluhopisy nakupuju, a tam je to daleko větší alchymie než někdy u toho akciového portfolia. Jinak samozřejmě dá se asi očekávat, že banky začnou zvyšovat i sazby na spořících účtech, takže něco malinko budeme mít třeba navrch, ale úplně bych z toho nějak nejásal. Můžou se nám trošku prodražit hypotéky, uvidíme, jak banky na to zareagují. Spíš bych očekával, že oni už vlastně ty rizika promítli v souvislosti s tím hormonským průlivem a tím, co vlastně jakoby se dá očekávat, že už je promítli do rostoucích sazeb, které už zvyšovali předtím, takže tam bych asi to riziko úplně neviděl. Riziko je to samozřejmě pro státní dluh.
1: Skvěle. Davide, a teď takovou otázku na tělo, schválně, jo? Kdybych se vás zeptal, jestli mám jít do Bitcoinu nebo ne, protože já s tím teda nemám dobré zkušenosti, ale jsou lidé, kteří na tom vydělali a věřím tomu, že si našli své klienty. Co byste mi k tomu řekl vy jako odborník ze společnosti Partners?
0: Tak, když bych to měl říct obecně jako kryptoměny, tak pro mě Bitcoin je vlastně ta základní, které jejíž filozofii nějakým způsobem důvěřuju, mu dávám nějaký smysl. A tu důvěru dostala od různých dalších fondů. Víme, že v podstatě dneska už je fondy mohou nakupovat, jsou zaměřené přímo na kryptoměny nebo konkrétně třeba na Bitcoin. Takže když to bylo ještě před řadou let, tak jsme si mohli říct, je to asi něco pro fajnšmekry na hraní. Řada lidí skutečně jako tam podstupovala určitou ruletu, protože investovali v období, kdy pak byly následové obrovské propady. Takže tam ta volatilita je pořád, jo, to bezesporu. Na druhou stranu samozřejmě volatilita může přinášet ty příležitosti, takže pokud zařadit Bitcoin do portfolia, tak bych ho viděl opravdu jako do 5% celku, protože pořád je to riziková investice, není to nic, na co se můžu spolehnout v období nejistoty. On by vlastně do budoucna tak mohl fungovat, ale nefunguje. To znamená, když akcie jdou dolů, daří se špatně nebo mají všichni jako špatnou náladu, tak i ten Bitcoin jde dolů, takže on nás nezachrání. Takže proto skutečně jako to brát jako spekulativní

0: aktivum, nicméně do budoucna může skutečně při inflaci těch prostředků, nebo tak, jak se tisknou peníze, dává smysl. Stejně tak dává smysl mít část peněz právě třeba ve fyzických aktivech, jako je zlato. Ale zase nepřehánět to, protože prodejci prostě zlata jsou aktivní a mají připravené prostě prezentace, jak končí svět a jak končí finanční systém a už to prezentují 10-15 let a pořád se jako nic nestalo. To znamená, ano, mít to v portfoliu, ale zase třeba do 5, maximálně 10%, protože prostě to zlato není dostatečně likvidní a jsou tam obrovské spready, to znamená rozdíl mezi nákupem a prodejem jako poplatky, jo, to se pohybuje 10 a víc procent.
1: Výborně. Tak Davide, ještě než se rozloučíme, já se zeptám na takovou otázku. Kdybych za vámi přišel zítra do kanceláře, do vaší kanceláře třeba tady v Brně a řekl bych vám, že bych chtěl měsíčně si odložit do Bitcoinu 5000 korun. Já si myslím, že byste mě asi nevyhnal, ale jakou strategii byste mi doporučil?
0: No, já bych nejdřív chtěl vědět, do čeho investujete jinde. To by mě opravdu jakoby zajímalo, to vaše současné portfolio, protože jestliže máme něco plánovat, tak to musíme plánovat komplexně. V případě, že byste mi řekl, já vám to neřeknu, jak moje portfolio vypadá, tak bych vás asi poslal domů, nebo určitě, protože já nemůžu dávat radu na základě něčeho, když vlastně nemám informace. Jo, já vím, že samozřejmě jako různí influenceři a podobně na YouTube vám dají radu jakoukoliv a oni za ní nesou žádnou odpovědnost. Já jako poradce za ní odpovědnost nesu. To znamená, ta investice musí být přiměřená těm cílům a přáním vlastně toho klienta. Takže když vím, že má nějaké cíle, když tak musím vědět, jaké má současné portfolio, kolik kde co má nakoupeného, jaké má například rezervy. A taky bych vám mohl říct, nekupujte si vy konkrétně vůbec nic, protože vy nemáte žádnou rezervu vytvořenou na účtu. Zároveň vlastně chcete všechno nacpat do aktiva, které je hodně rizikové a můžete prostě peníze, když je budete potřebovat třeba za rok, tak je tam prostě budete mít hodnotu o 20% nižší. Takže v tomhle případě skutečně bych nejdřív vás musel poznat, aby jsme a jít do hloubky teda v rámci finanční analýzy, aby jsme si pak mohli říct, jestli je to vůbec pro vás.
1: Tak na to musím odpovědět, protože s Davidem se vidím podruhé v životě a vlastně už mě prokoukl a věděl přesně, kde co já, kde mám, takže musím říct, že opravdu je to odborník a pán na svém místě. Takže Davide, já strašně moc děkuju, že jste dorazil do našeho studia, že jste si s námi takhle hezky popovídal a chtěl bych se zeptat, jestli byste ještě chtěl posluchačům něco říct na téma Bitcoin a vlastně tohoto tématu, co se týká investic, ještě než se rozloučíme před prázdninami.
0: Já samozřejmě děkuju za pozvání a to, co bych řekl závěrem, víte, nenechte se strhnout prostě sousedy, nenechte se strhnout internetem, nenechte se strhnout influencery, oni nepracují s vašimi financemi, jim je to vlastně jako jedno, jak vy s nimi budete pracovat a je potřeba skutečně přemýšlet nad tím, že potřebuji mít vždycky plán, vždycky mít strategii, musím mít i strategii i únikovou, to znamená, jak se budu chovat za nějakých krizových období, jakou hodnotu nebo jaký propad jsem ochoten třeba akceptovat. A to my skutečně s klienty řešíme, kdy nebo co jsou, jako mají averzi třeba k riziku a co by se dělo, když. A to je nesmírně důležité, protože to, že vám někdo bude slibovat nějaké výnosy, to klidně může, ale většina laických investorů prodává na tom, že neumí zvládnout svoje emoce a prostě z těch trhů vystoupí a je to chyba. A je to také tím, že vlastně nemají správně to portfolio nastavené, protože všechno nacpali prostě do třeba dynamických akcí, všechno nacpali do Bitcoinu nebo všechno nacpali do zlata. Víme, že zlato třeba za poslední 3 měsíce bylo také v propadu, takže skutečně mít strategii, mít ten plán k tomu, jak se budu chovat za jednotlivých období.
1: Davide, moc krát děkuju, jsem moc rád, že jste přišel a opět musím doporučit společnost Partners jako takovou, protože v Partners najdete opravdové odborníky, kteří vám opravdu poradí, co dělat správně, nejenom s penězi, ale i se svým vlastním životem. Davide, moc krát děkuju, mějte se krásně a nashledanou.
0: Také díky, všechny moc zdravím.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio, hudba všech barev. Na téhle FM.

0: Rádio.
1: Ahoj, tady je Roman. Každý všední den od 7 hodin do 8 hodin ráno můžete poslouchat Romeo Show na Color Music Rádiu. Strašně mě baví vás bavit. A hlavně bavit se live, čili živě. Protože rádio, to je moje srdcovka.
2: Color Music Radio.
3: Romeo Show vám přináší Čaje Tékane.
4: Color Music Radio.
5: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.

příjemný čas a ničím narušený sound. Tony saxofonu Candy Dulfer nám otevřeli další saxepíl a po týdnu vás zdraví a všechny samozřejmě vítá na frekvenci Rádia Flor Vláďa Drtina. I dnes se projedeme na vlnách R&B, soulu, funky music a smooth jazzu. To vše vás čeká v hodině saxepílu, kde se věnuje převážně saxofonové muzice, ale nejen to. Takže máme se na co těšit a opět si dáme nějaké dobré fláky funky music. And the beat goes on. Kapela Whispers a tento

Funky Groove kapele Whispers v podání fenomenálního smoothjazzového saxofonisty Gerald Albright. No a teď už je tady Jeff Lorber, skvělý keyboardman a jeho parta Fusion. Rain a Dance by Fly Now. Radio Color.

de Color. A tohle to byl 70-kový Soul and Jazzy Groove. Chicagský keyboardman a pianista Ramsey Lewis natočil tuhle desku ve spojení s kapelou Earth, Wind and Fire. A na téhle nahrávce se podílel Phil Bailey, Maurice White, nechyběl ani Werdin White a solo na tenor saxofon měl Don Myrick. No a ve spojení právě s kapelou Earth, Wind and Fire se nabídneme ještě jednu novější věc, na které spolupracoval saxofonista Kenny G. The Way You Move. A vy jste na Koloru a v pořadu Saxepíl.

Ať už posloucháte kdekoliv, k vám všem krásné odpoledne, přeje Vláďa Drtina. Je tady pořád Sex Appeal a nabízíme si takové příjemné soulovky. Tohle to byl Mr. Blue Monik a Take a Chance on Me z jeho solové desky kapela Incognito. No a teď už je prostor opět pro příjemnou latinku a o tu se postará kapela Spyro Gyra, Jay Bekenstein a Tom Schumann. You can count me na Radio Color.

spojení dvou velikánů soulu a jazzu. Tak to byl George Benson a s ním Al Jarreau v krásné věci Morning. Pokud máte rádi sex appeal a posloucháte tuhletu muziku, tak můžete ladit pravidelně, dámy a pánové. Můžete vyladit v neděli v 15 hodin, anebo můžete vyladit sex appeal ve středu 18 hodin a také v sobotu ve 13. Bude se vždy na vás těšit Vláďa Drtina. No a teď už Grover Washington Jr. Let it flow.

Posloucháte Color Music Radio na vlnách, vás dále srdečně zdraví Lukáš Kolíbal, buď v premiéře v neděli od 13. hodiny nebo v repríze ve středu od 20. hodiny. Je tady pořád album týdne, které vás seznamuje s zajímavými nahrávkami, které by v tom světě těch singlů neměly zapadnout. Už kvůli tomu, kolik ty interpreti do toho vložili energie a jak pestrý svět nám představují. A právě proto vznikl tenhle ten pořad. Dnes už po 23. vás seznamuji s dalším zajímavým dlouhohrajícím albem. Dnes to bude deska, která vyšla 13. února 2026, to znamená Brand New. A její autorkou je Jill Heather Scott, americká zpěvačka, skladatelka, také básnířka, příležitostná herečka či modelka, která vydala své debutové album v roce 2000, Who is Jill Scott? Words and Sounds Volume 1, které se stalo platinovým a které mnohým z nás vzalo dech, když jsme objevili, jakým způsobem kombinuje poezii, zpěv, rap, soul, jazz, neo-soul. Opravdu pozoruhodná zpěvačka, narozená v roce 72 ve Filadelfii, která třeba spolupracuje s The Roots, s Ali Show Keys a má nahrávky s mnoha dalšíma velkýma hvězdama, který vám pravděpodobně budou povědomější. Namátkou třeba Teyana Taylor, Kelani, Ty Dolla Sign, Tyla a tak dál. Ale Jill Scott si myslím, že si zaslouží svoje květiny za její naprosto originální a nadčasovou tvorbu. A když oznámila před pár týdny, že vydává nový album a že vyjde už teďka, tak jsem byl nadšený, protože její tvorba mě opravdu hodně baví a je to nová deska po 10 letech. Má 58 minut, takže se nám vejde sotva celá. Nicméně doporučuji si ji pořídit úplně celou a dát si ji full stereo. Já to mám on repeat, to znamená, že to poslouchám už po několikátý dokola a fakt na té desce neustále objevuju nový momenty, které mě hodně baví, ať už i žánrová pestrost, nebo slova, který nám Jill Scott ve své muzice předává. Padá to do kategorií R&B a neo soul, ale myslím, že v tom najdete mnoho dalších žánrů. Na té desce spolupracovali App Soul, JID, objevuje se tam Tierra Whack, Too Short a mezi producenty její dlouholetý parťák Andrew Harris, ale taky Adam Blackstone, Camper, DJ Premier a nebo Trombone Shorty. Ale hlavní slovo na tomhle projektu, na albu jménem To Home This May Concern, je paní Jill Scott. Přeju vám příjemný poslech. Posloucháte Color Music Radio.

this fine day, I can go to the bookstore, buy a book,

0: Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. It's a beautiful day. Středa, R&B and blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

precious Lord, lead me on, lead me on.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
2: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Radio.
1: Color Music Radio.
0: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa, R&B and Blues.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Bar Music Radio.
1: Hudba všech barev. Každý večer hudební speciál, vždy od 19 hodin, trochu jinak. Středa R&B and Blues.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev.

Thank you.

0: Ty jsi jediný normální. Arošte, víš co? Já ti nechám udělat nos. Jasné. Paní doktorko, uděláte mu to? Ať to stojí, co to stojí. Věříte?
1: Co?
0: Víš, to je jedno, kolik to stojí. Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
1: Ano.
0: A věříte v Boha?
1: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: Však proč mi nebole?
1: Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl.
0: Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ho má.

souvislostmi nebo více událostmi, které spolu v čase nějak souvisí a dávají vám nějaký smysl či význam. A je to pro vás něco jako návod.

Ale.

žralok zuby, má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože, ach můj Bože.

Thank you.

0: jazyk tvrdý a složitý. Žádné jaký možná a kdyby.
1: A aby.
0: Nikdo neumí říct, co chtěl.
1: Co bych chtěl.
0: A všichni tady lžou.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: Myslíš, že to je tím?
1: Kdyby víc hulili, tak by se nemohli tolik lhát. Možná by se i přestali opouštět. Hulení tady prostě nemá zatím vybudovanou tradici.
0: Možná máš pravdu. Ale určitě je takhle zeme pěkné skurvené.

Předposlední červencový megamixový speciál je tu, takže vás čeká opět nálož hitů smíchaných pěkně dohromady. Jak od zpěváků, zpěvaček či skupin, tak i na jedno téma jako dnes třeba High Energy nebo Eurovize. No ale Eurovize z doby, kdy stála i za poslech, ne jako poslední dobou. Premiéru máme každý pátek večer mezi 8 a 10 a reprízu další čtvrtek noci mezi 1 a 3. Playlist po vysílání na radioklor.cz, nicméně letní speciály jsou výjimka, tam to řeknu u každé hodiny předem. No a pokud jste něco zmeškali, protože jistě jezdíte na dovolené a po známých, tak si následně můžete vše v klidu doma poslechnout nebo stáhnout ze sekce podcast. A co v první hodině? London Boys a jejich mix. Pak West Italo Mix numero 2. Následuje dívčí disco formace Kuku a jejich megamix. Pak to bude Funk and Soul ze 70. a 80., který u mě smíchal Javier Climaco. A hned zatím Sabrina a multi megamix, následovaná Jamesem Donovanem, který má naopak mini mix. A jako tečka opět něco z první vlny medley na začátku 80. Hrálo se to v rádiích, bylo to v hitparádách. No a přímo je to královské Royal Philharmonic Orchestra Hooked on Classics part 1 a 2. Mně nezbývá, než popřát dobrý poslech, bavte se dobře. No a od mikrofonu vás zdraví, jako vždy, Pavel Bárta.

No myslím, že u Jasona Donovana máte 100% úspěšnost při identifikaci jednotlivých songů. No a co nás čeká ve druhé hodině, kam se právě řítíme? Tak například to bude Joy Megamix, to je rakouská skupina, nebo New Baccara ANA Special Megamix a samozřejmě ta slíbená Eurovize na úplný konec. No, my si teď dáme ještě Královský filharmonický orchestr a to bude Hook on Classics Part 1 and 2. Takže necháme dohrát Jasona, jednoho z největší trojky, kromě Ricka Astleyho a Kylie Minogue. Za malou chvíli se na vás opět těší Pavel Bárd.